potřebuje chodit. Hu, to by si tak dál. Bylo by to krásný, bejt bleskem i tou bouří.